0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: V selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti sucho
0: Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Mám prostě

0: Rádio Čas.
1: Vysvětím pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zápěch.
0: Hity, které milujete.

0: na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete.
0: Radio Čas. Ženy v čase. Styl.
3: Volné oblečení, které neškrtí. Mužské idoly, které nám kdysi lámaly srdce. Yoga ve 40 stupních, která slibuje očistu těla i hlavy. No a babičkovské rady na vztahy. Tak i o tom budou dnešní ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
4: A Lenka. A já se na to moc těším, protože začínáme mým oblíbeným tématem a to je oversize.
3: Ano, Leni, podepisuju, taky to miluju. Mám na sobě zrovna volné kalhoty, volnou mikinu, ty si na tom velmi podobně.
4: My vždycky, když se potkáme ve studiu, tak jsme vlastně kontrol C, kontrol V v jiných barvách.
3: Já teda sama za sebe musím říct, že jsem moc ráda, že se tohle stalo trendem, že je to vlastně moderní, protože to je něco, co já jsem nosila vlastně celý život, ale strašně bojovala s tou společností a rodinnými příslušníky, kteří mi říkali, vem si úplou sukínku, vem si úplé kalhoty, to by tak slušilo úplé tričko. Já to nemám ráda. Fakt to nemám ráda. Leni, jak s tím bojuješ v průběhu života ty?
4: Já taky obtažené nemám moc ráda, já v tom vypadám jak šunka potom. Když se něco natáhnu. A musím říct, že teda oversize nevždy bylo mým oblíbeným, protože jsem se snažila tu postavu nějak vždycky zvýraznit nebo ten pas nějak podpořit, protože to byla věc, která se mi na sobě třeba líbila. Ale teďka, čím jsem starší, tak tím pohodlněji potřebuju se cítit. Takže taková ta tepláková pohodlnost, ty volné kalhoty, mikiny teďka úplně zbožňuju, tak teď na to nedám dopustit.
3: Leni, já to mám úplně stejně a zase podepisuju, že čím jsem starší, tím je to oblečení volnější. A zároveň možná je to i tím, že jsem si konečně přiznala, že opravdu to úplné škrtící oblečení fakt jako nesnáším. Nedělá mi dobře, necítím se v tom v pohodě a když si ho vezmu na sebe, tak si ten den spíš tak jako odžiju, než prožiju, takže jsem prostě zvolila oversize.
4: No protože člověk neustále kontroluje, kde mu co leze a kde to tlačí. Jo, že pořád to si sednout nemůžeš, že? Jo, potom někam dojít, teď schody, někdy v úplné sukni taky bývají.
3: A pak si ještě najíst.
4: A jo, to, ne, v tom se nejí. Ale my holky, co máme oversize, tak my můžeme i nabět.
3: Ano, my se můžeme i napapat. No a co na tenhle styl oversize říká modní guru a stylistka Petra Kasalová?
5: Já osobně mám oversize módu velmi ráda a myslím si, že když se to správně uchopí, stylisticky správně, tak i oversize móda může být slušivá, elegantní a velmi ženská. Ale samozřejmě záleží, jak jsem říkala, na celkovém stylingu, na kvalitě materiálů a taky na doplňcích. Takže doporučuji buď si nechat poradit, když nevíte, anebo si třeba vyhlídnout nějakou celebritu nebo nějakého módního influencera a podle něj se inspirovat a hlavně se nebát, zkoušet, experimentovat a důležité je, jak se v oblečení vy sami cítíte.
4: Mm-hmm. Já to taky podepisuju a musím říct, že sleduju občas Anetu Wignerovou, modelku, a ona má naprosto skvělé tipy na velká saka ze sekáčů. Pánská velká saka ze sekáčů, které jenom přepásáte páskem a vypadá to naprosto geniálně.
3: Leni, a přesně to vlastně hlásá Petra Kasalová, která nás inspiruje k tomu koupit si ta velká saka a udělat z toho úžasný módní outfit pro ženy. No a vyladíte ženy v čase.
0: Ženy v čase.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Retro.
1: Ladíte rádio Čas a ženy v čase a teď by se úplně nabízelo říct, tak který visel na té zdi nad tou postelí, protože naším tématem jsou sex symboly 90. let a takoví ti herci, zpěváci, z plakátů, z bravíček. Kdo ti visel nad postelí, Evi?
2: Leni, já se přiznám, byl to Leonardo DiCaprio. Byl tam, prostě šla jsem do kina jako mladá holka asi 5x, pokaždé jsem brečela a potom, když už to přišlo na DVD, tak jsem na to koukala stále dokola a milovala Lea. Kdo vysel tobě?
1: No, Leonardo taky mě teda zasáhl. Myslím, že ty jsi mluvila o filmu Titanic. Mm-hmm. Je to ano, Titanic. Mm-hmm. 5x v kině taky. Ale já jsem teda byla tým Johnny Depp. A já jsem doteď.
2: Já to chápu, no. Ale já jsem do týmu Johnny Depp musela teprve dospět. Vlastně to jeho kouzlo, to charisma, tu divokost, to rebelství nějak vnímám až víc v té dospělosti a evidentně jako té malé holčičce nebo puberťačce ještě se mi prostě víc líbil ten typický hezounek, ten prostě milý, hodný Leo.
1: Já jsem vždycky měla teda slabost pro ty muže, kteří měli nějaký, jako, že nebyli úplně prvoplánově krásný, což teda Johnny Depp byl, jo, ale měl v sobě, že, takový ten, takovou tu jiskru rebelskou. A třeba co se týká herců, kteří se mi líbí teď, tak je to třeba Mads Mikkelsen, který taky není jako úplně, ale to je tak, holky.
2: Leni, a to se ti musím svěřit já. Teď jsem to řešila s kamarádkou. Viděla jsem nějaký úryvek z filmu Vicky Kristýna Barcelona.
1: Aha, no jasně.
2: Film, který miluju teda mimochodem. A najednou se tam zjevil ten Javier Bardem a já jsem na něj koukala a říkala si, sakra. No. Takže evidentně se i ty idoly v průběhu našeho života velmi, velmi mění. Prosím tě, a co ty a Brad Pitt?
1: Brad Pitt mě trošičku minul. Mm-hmm. Byl fajn, Legenda o vášni, samozřejmě. Interview s upírem, samozřejmě. Ale mě měl v tom, že bych do něho měla takový ten filmový crash. Jakože, jo, to prostě, ten Brad Pitt pro mě neměl takové to, co ten Johnny Depp, no.
2: Já jsem spíš vnímala to úžasné spojení Brad Pitt a Jennifer Aniston. Jo. Že to byl ten pár, kterému jsem strašně, ale strašně fandila. Ale tady k těmhle hezounům mám vlastně ještě docela zajímavé poznatky.
1: Ano, povídej.
2: Třeba to, že po premiéře Titanicu dostával Leonardo DiCaprio tolik dopisů od faninek, že některé redakce museli najmout lidi na jejich třídění, prostě v těch časopisech, protože tehdy nebyly sociální sítě a my jsme jim nemohli napsat online, že jo? A nebo že Brad Pitt byl v 90. tak populární, že byl v průzkumech atraktivity ženami označován za ideál mužské krásy ve více než 30 zemích světa.
1: To si pamatuju. Já si pamatuju, že bývaly a hodně frčely takové ty žebříčky nejhezčích a nejatraktivnějších mužů. On tam byl vždycky na prvních příčkách. No.
2: Leni, myslíš, že ten kult těch herců a těch ikon ještě stále trvá, nebo to spíš byla fakt taková devadesátková záležitost?
1: Myslím si, že my jsme to zažili v plné palbě a právě jsem nad tím přemýšlela, že se tě zeptám, jestli máš někoho ze současnosti, na kom bys úplně ujížděla tak nějak podobně, jako třeba na Leonardovi DiCapriovi. Musím říct, že třeba moje maminka, ta mě zasvětila, jo? Já vůbec nemám přehled, ale moje maminka šla na Bouřlivé výšiny, protože ano, tam hraje Jacob Elordi. Vůbec nevím, kdo to je, ale hraje tam Jacob Elordi.
2: A je nádherný mimochodem.
1: Ano, a moje maminka, která už je v takovém důchodovém věku, tak ho má jako pozadí na mobilu, jo?
2: To je bomba.
1: Takže já si myslím, dámy, že to je takové krásné poselství, že ty idoly a ideály můžeme mít neustále v jakémkoliv věku.
2: No a ono možná to i s tím jako souvisí, že nás to tak enormním způsobem zasáhlo v těch devadesátkách, no. Protože tam byl ten punc tajemství. Mm. My jsme o nich vlastně vůbec nic nevěděli. My jsme četli nějaké rozhovory, případně v časopisech. Ty časopisy jsme si kupovali, ale my jsme neznali to zákulisí příběhu. Tak ano. Jako teď fungují ty sociální sítě, my můžeme sledovat ten svůj idol a vědět, co dělá, jak dělá, čím se zrovna zabývá, tak tam bylo to tajemství.
1: A ženy v čase žádným tajemstvím nejsou.
0: Ženy v čase na rádiu Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Magie života.
1: Ladíte Rádio Čas a Ženy v čase. No a teď to bude docela horké a divoké, protože se podíváme na hot jogu. Já se teda přiznám, Leni, že o tom nemám příliš velké povědomí, i protože nejsem milovnice vysokých teplot a horka, takže by mě zajímalo, co se zatím vlastně skrývá.
2: Tak to, co my teďka známe jako trend hot jogy, tak vlastně začalo jako Bikram yoga, protože v 70. letech 20. století Bikram Chodhoury, nebo tak nějak se to čte, prosím vás, buďte schovývaví u těch indických názvů, tak přineslo, myslím si, že do Ameriky právě tenhle trend, kdy se imitovala teplota v Indii, protože v Indii se vlastně za tepla cvičí. No, takže ta místnost se vytápěla na 42 stupňů, opakovalo se 26 pozic, dvě dechová cvičení a děláš vlastně po každé to samé. Takže ty, když jdeš na Bikram jogu, tak je to pořád ta samá sestava dokola a tím principem je sledování těla ve stejných pozicích, protože to tělo po každé je v jiném nastavení, v jiné aktivitě, v jiné kondici, takže tam vlastně dochází k té introspekci toho těla právě tím, že opakuješ pořád dokola to samé.
1: A má to třeba nějaký jiný přínos nebo jiné benefity než klasická yoga, třeba v příjemných teplotách?
2: Říká se, je to takové sporné, ona Bikram yoga nebo hot yoga, jak ji teďka říkáme, tak je hodně kontroverzní, protože i Bikram sám měl nějaké aférky, takže tam to úplně nebylo. Navíc se říká, že tenhle styl jogy opravdu je pro západňáky, protože nikdo nemůže mít nějakou licenci na jogové pozice a vlastně Bikram využívá základní pozice v józe. Jenom je poskládal velmi dobře, oni jsou fyziologicky geniálně poskládané, ale pořád je to ta yoga. A říká se, že právě ta vysoká teplota umožňuje se tělu detoxikovat. Takže ty se hodně vypotíš a hlavně okamžitě tě to hodí do přítomného okamžiku. Ty nemůžeš myslet na nic jiného, tam to nejde prostě, abys přežila.
1: Tomu rozumím. Na druhou stranu si říkám, jestli třeba není rozumnější zajít si do sauny, v klidu se schladit, být v nějakém příjemném stavu a fungování a pak si zajít na klasickou lekci jogy a najednou je tam ta kombinace těch benefitů, že jo?
2: 100%, já si myslím, že je to hodně o tom, co komu sedne a co komu kdy vyhovuje a taky v jaké fázi života je. Ona yoga je skvělá v tom, že má tolik těch odvětví a tolik těch směrů, že si opravdu můžeš vybrat úplně cokoliv. A hot yoga je hodně taková tvrdá. Ona je hodně o makání, o tom dostat se do té pozice, vydržet v ní, teď ještě bojuješ s tím teplem a podobně. Takže bych ji zařadila, není složitá, protože jsou tam jenom základní pozice, ale je taková jako výkonnostní trošku.
1: A tobě samotné tady tohle sedí, nebo je to spíš něco, čemu se vyhýbáš?
2: Já jsem to dřív úplně milovala. Já jsem v Brně chodila pořád. Já jsem se hodně bála chodit na jiné lekce, protože se mění ty pozice. V těch lekcích ty nevíš, co přijde, že? A já jsem se v tom úplně necítila. A tady, jak máš těch 26 pozic, tak ty přesně víš, do čeho jdeš. A mě to extrémně bavilo. Takže jo, já jsem byla naprostý fanda hot jogy.
1: No a my věříme, že vás i nadále baví Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.

0: Rady našich babiček.
1: Rady našich babiček, to nám naše babičky říkali, co máme, nemáme dělat, jejich moudrost, to budeme právě teď probírat v Ženách v čase. S vámi jsou Evča a Lenča.
2: Tak a jedna z těch rad, která se pravidelně objevovala, zněla, jak na muže. Nakrmit, pochválit, pomilovat.
1: Co myslíš, funguje?
2: Leni, já si myslím, že v základu to funguje. Ale, a tady mám to velké ale, a říkám si, že to by neměly být jenom rady našich babiček pro ženy nebo pro dívky, ale že by to měly být rady našich dědů pro své vnuky, protože ono to samozřejmě funguje. Ta péče, to uznání, ta blízkost, to je gro vztahu. Když to tam je, tak si myslím, že ten vztah je funkční. Ale mělo by to fungovat na obě strany. A hele, já se jako přiznám, že ve chvíli, kdy mi můj muž uvaří dobré jídlo, kdy mě pochválí, jak jsem úžasná a zahrne dostatečným množstvím láskyplných doteků, já jsem šťastná.
1: Ano, funguje to samozřejmě oběma směry. Mně se moc líbilo, protože já jsem s touhle radou mé babičky přišla za mým Marťou, že? A říkám mu, hele, podívej se, tady mám takové jako ponaučení nebo takovou radu, co bych měla dělat, a přečetla jsem mu ty tři věci a zeptala jsem se ho, jestli to tak je, jestli to funguje. A on se tak zasnil, pousmál se a řekl, jo, to stačí. Takže máme to ověřeno, opravdu je to tak, že tohle muži mají velmi rádi a že to potřebují a potom tak i roztají a právě si nás tak hezky potom rozmazlují a mají nás rádi.
2: A opečovávají. Prostě nakrmit, pochválit, pomilovat. To je ta rada, které bychom se měli držet. Ale ono to vlastně koresponduje i s těmi moderními psychologickými výzkumy a tím, čím se prostě aktuálně psychologové a sociologové zabývají. Protože podle výzkumu mají páry, které se během dne dotýkají, dejme to do té kategorie milovat, dotýkat, hladit, tak mají až o třetinu nižší hladinu stresového hormonu kortizolu. No a taky psychologové zjistili, že obyčejná pochvala aktivuje v mozku stejné centrum odměny, jako třeba finanční bonus nebo sladká odměna.
1: Tak, no, dobře, tak u toho finančního bonusu bych trošku, ale dobrá, ano, je to tak a já si myslím, že se motáme pořád kolem takového tématu, které s tím velmi úzce souvisí a to je nějaký respekt a láska v tom vztahu, protože třeba někdy se stane, že když poslouchám nějaké příběhy třeba mých známých nebo kamarádek, tak si říkám, proč oni v tom vztahu vlastně jsou, že to je to, co nám ty babičky radily, je vlastně to, abychom se cítili dobře a aby ten vztah nás nabíjel, aby nám něco přinášel, aby to bylo lepší, než když jsme sami, a ne, abychom jenom třeba o tom druhém nepěkně mluvili nebo ho nějakým způsobem zhazovali a podobně.
2: Naprosto souhlasím a zároveň si myslím, že z toho vyplývá i taková všeobecná rada, ačkoliv je to nakrmit, pochválit, pomilovat, tak ve chvíli, kdy budeme společně hodovat, tak se samozřejmě ten pocit radosti umocňuje. To společné jídlo tam hraje obrovskou roli v tom vztahu. Ve chvíli, kdy se budeme navzájem chválit a budeme vidět to, v čem je ten druhý dobrý a rádi mu to řekneme, tak to rozhodně prospěje té psychice. A co se týče hlazení, doteků, polibků nebo jenom takových těch letmých pus, tam si myslím, že tohle je základ vztahu.
1: Já bych tam možná doplnila ještě naslouchání. A vy nasloucháte a posloucháte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Ženy v čase. Mindset.
1: Ladíte Ženy v čase na Rádiu Čas a já si teda pamatuju, před mnoha a mnoha lety koloval takový vtip, že každý v Americe má svého terapeuta. A u nás to vůbec ještě nebylo. Nebylo tak běžné. A tak jsme se tomu tak nějak jako pousmívali a podobně. No a po pár letech je terapie nebo psychoterapie něco, co si běžně dopřává vlastně skoro každý, koho znám. Co ty, Evi?
2: Až tak. Já si totiž myslím, že psychoterapie je mnohdy ještě opředená spoustou stigmat a nějakých polopravd a mýtů. A rozhodně, když se vrátím třeba zpátky o 15 let, tak tady to byla známka slabosti, selhání, toho, že se mnou něco není v pořádku, nejsem blázen, abych šel k psychoterapeutovi.
1: Ano, přesně.
2: Takže s tím jsem se já setkávala, ale přitom už jsem tou dobou ráda četla různé psychoterapeutické knihy, různé příručky, různé návody. Bavila mě i ta odnož té psychologie, to, co se všechno v našem děje, ty procesy, kaskády, jak to, co jsme v životě zažili, třeba v dětství, v pubertě, nás může ovlivňovat až do dospělého života. A za mě je ten trend psychoterapie, který si myslím, že je naštěstí na vzestupu, tak je za mě velmi pozitivní a já sama bych asi hlásala, najděte si každý svého psychoterapeuta.
1: Já bych hlásala, najděte si nějakého kvalitního, protože i moje zkušenost je taková, že někdy se úplně nezadaří a pak jsou nám předkládány různé názory právě osobní toho člověka, tak to úplně ne, ale myslím si, že rozklíčování, proč se něco děje nebo proč mám něco tak, jak mám a těch souvislostí v tom životě, tak je velmi důležité.
2: Leni, souhlasím i s tím, že správného psychologa nebo psychoterapeuta si prostě musíme najít. A klidně se může i stát to, že nám někteří nesednou. A myslím si, že je i naprosto v pořádku si to říct, přiznat si to a jít dál. A že ve chvíli, kdy člověk narazí na tu onu osobu, na tu správnou, tak je všechno najednou snazší, pohodovější, my více rozumíme sami sobě, svým emocím, svým reakcím a možná i mnohem více svému okolí. Protože já sama si myslím, že psychoterapie není jenom o poznání sebe samých, ale i o větší empatii vůči tomu svému okolí. No, nicméně, když se teda na to podíváme, zdali je to známka slabosti, selhání, nebo je to fajn trend, tak na to má erudovanou odpověď psychoterapeutka Vladimíra Pekárková.
3: Za psychoterapii bychom se rozhodně stydět neměli. Pak, když bychom se měli za něco stydět, tak za to, že jako společnost jsme dlouho vytvářeli prostředí, ve kterém bylo obtížné o duševních potížích otevřeně mluvit. Psychoterapie není slabost ani selhání. Je to naopak projev odvahy a zralosti. Jít do terapie znamená, že si člověk uvědomuje svou odpovědnost za vlastní život a že má chuť věci pochopit, změnit nebo přijmout. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Když nás bolí tělo, jdeme k lékaři. Když nás bolí duše, je naprosto v pořádku jít za odborníkem, který pomůže pojmenovat, co se děje a hledat cestu, jak se sebou být lépe. Terapie navíc není jen o řešení problémů. Je to i prostor pro osobní růst, sebepoznání a rozvoj vztahu k sobě. Lidé často přicházejí, aniž by nutně něco hořelo, ale cítí, že se chtějí lépe zorientovat ve svých emocích, potřebách, ve vztazích nebo v životních směrech. Věřím, že čím více budeme o terapii mluvit jako o běžné a cenné součásti péče o sebe, tím méně bude prostoru pro stud nebo předsudky. A tím více lidí si pak dovolí říct, potřebuju pomoc a to je v pořádku.
1: Já už na to můžu říct jenom amen. Posloucháte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
2: Čas. Rádio Čas.
4: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Probouzíte se do soboty 8. srpna, nebo teda doufám, že se probouzíte, protože je 9 hodin, tak to si myslím, že je ideální čas na to vlítnout do nového dne, co se týká víkendu. Možná jste ale byli vzhůru už trošku dříve a slyšeli jste náš pořád Ženy v čase s Evičkou Rigler. Evička odběhla zase do bíru prázdniny, já jsem tu zůstala a užijeme si to tady spolu až do 14. hodiny odpolední. S vámi na vlnách Rádia Čas Lenka Líšková, hrajeme hity, které milujete, v čem samozřejmě budeme i nadále pokračovat. No a podíváme se na to, co si myslím, že vás dneska v tom výletním čase prázdninovém nejvíc zajímá, a to je samozřejmě počasí. Takže dneska to bude velmi, ale velmi přívětivé. Dokonce oproti těm minulým dnům bych se trošku bála, jestli nezmrzneme. Jo, protože teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. No a zítra se nám rtuť teploměru vyšplhá na 28.
1: Které milujete. Rádio Čas. Hity,

0: které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Hity, které milujete.

No to musíme říct, že je svým tématem pro mě velmi blízká píseň. Teď v posledních dnech kapela Kryštof a jejich hitovka Nesmím zapomenout. Já mám pocit, že s věkem zapomínám úplně všechno. To ale nevadí, protože jsem na vás velmi dobře připravená. Sobota 8. srpna, tak se pojďme podívat, s čím je tenhle den spojený. Dneska slaví svátek Soběslav, takže vlastně v podstatě můj kolega Ráďa Soběslav Bednář taky dneska slaví, takže mávám a gratuluju. Tohle jméno má slovanský původ a vyjadřuje význam sám sobě slavný, nebo mající svoji slávu. Tak to si myslím, že by tak sedělo. Nositeli tohoto jména jsou často vnímáni jako silní, nezávislí a charismatičtí, s přirozenou autoritou a hlubokým smyslem pro čest a spravedlnost. Takže pokud máte někde v okolí nějakého Soběslava, tak dneska rozhodně ho nezapomeňte postiskat a popřát mu všechno nejlepší k svátku. No a podíváme se taky ještě na významné události dnešního dne, protože to datum 8.8.2026 mám pocit, že je totálně magické a že se to propsalo i v těch letech minulých. Tak třeba v roce 2002 český atlet Roman Šebrle se stal mistrem Evropy v desetiboji a to si myslím, že si všichni pamatujeme na ten obtažený obleček. Já vím, to je prostě pořád. My to s Ráďou ráno vytahujeme pořád, každopádně prostě je to tak. V roce 2008 se stalo taky železniční neštěstí, tady kousek za Humny ve Studénce, kdy ECčko 108 se 400 cestujícími narazil do zřícené mostní konstrukce. Veliká tragédie, nehoda, která podle mě v Česku do té doby neměla obdoby a taky se to stalo 8.8. No a v roce 2017 Barbora Špotáková přivezla z Londýna zlato z mistrovství světa v lehké atletice. Takže taky velká událost. No prostě. To datum 8.8. velmi magické datum, takže pokud se někam chystáte nebo něco plánujete, tak vám buď držím pěsti, nebo ať v pořádku, kamkoliv, kam se chystáte, dojedete. Čas. Radio Čas. Hity, které

0: Příjemné dopoledne s rádiem Čas. Ladíte hity, které milujete i takhle při víkendovém, jak bych to řekla, rozpoložení nebo odpočinku, prázdniny v plném proudu a musím říct, že teda tyhle dva dny budou opravdu velmi, velmi příjemné, protože ty teploty by měly být okolo 25 až 28 stupňů Celsia, což teda po těch dnech, kdy se to šplhalo až ke 40, tak si myslím, že je velmi příjemná změna, takže vyloženě počasí proto někam vyrazit na výlet, nějak se pohýbnout venku, protože to prostě dneska půjde. Mimochodem, když už jsme tak u těch víkendových plánů, tak by mě samozřejmě zase zajímalo, co vy, co plánujete, co budete dělat. Klidně mi napište nějaké tipy na náš WhatsApp na 776 12 800, protože je mi jasné, že nás posloucháte od Brna až po až přes časradio.cz, takže klidně přidejte nějaký tip, popřípadě zamávejte, odkud, kde nás Radio Čas ladíte.
1: Radio Čas.

0: Krásné dopoledne s Rádiem Čas, sobota 8. srpna v plném proudu, všechno nejlepší všem sobě slavům, no a já jsem šťastná, že jsme spolu, i když je ten víkendový čas, protože mi došla krásná zpráva na WhatsApp Rádia Čas. Leničko, moc zdravíme, za chvilku se s vámi rozloučíme, protože frčíme na vlak a jdem se projít ze Suchdola do Studénky, oblast chráněné krajinné oblasti. No tak to je ale krásný program. Napsala mi to Mili, moc mávám a zdravím a děkujeme za tip. Možná pokud nevíte, kam vyrazit dneska na výlet, tak tohle je naprosto skvělý tip a myslím, že je to tady hodně blízko. Každopádně, pokud vy máte nějaký tip na výlet, na nějakou kulturní akci, co vás dneska nebo i zítra čeká, tak klidně pište, nahrávejte hlasovky na 776612800, moc se na ně tady na WhatsAppu Rádia Čas těším. No a už za chvilku společně vyrazíme do Německa, kde jeden zastupitel vyhlásil akci, která si myslím, že by i u nás na úřadech měla velikou budoucnost. No tak si na to počkejte.
1: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: dopoledne, ještě stále. Já si musím neustále dávat bacha, přátelé, abych neříkala ráno a neříkala přesný čas, jo. Já jsem úplně zblblá, protože my s Ráďou, s Radimem Sobeslavem Bednářem děláme ty ranní vysílání a tam vždycky je potřeba, že jo, říkat aktuální čas, co je za počasí a podobně. A ve chvíli, kdy je víkend, jo, tak to se teda překlikává velmi, velmi těžko. Takže nebojte se, nebudu vás dostávat z postele, opravdu je sobota 8. srpna po 9. hodině, takže pohodička, jazzíček, klasika. Jinak na 7766 12800 mi neustále můžete posílat, kde nás posloucháte, kam jedete a nějaké tipy na výlet, protože přece jenom tenhle víkend opravdu bude velmi slunečný a krásný a takový přívětivý teplotně, takže kam vyrazit, to se rozhodně bude hodit a já se na vaše tipy moc těším. Ovšem ještě předtím, než se k ním dostaneme, tak se podíváme do Německa, kde mě velmi zaujal jeden takový progresivní politik na komunální úrovni. Jmenuje se Julien Ferrat a on je takový jako proslulý tím, že se netají takovým naturismem a takovému příklonu k milostným hrádkám, které má velmi rád a které i tak nějak propaguje. No a v současné době tedy vymyslel to, že vyhlásí swingers party na úřadě. Jo, on říkal, že je to vlastně v podstatě taková pohoda, protože právně nikde není ošetřeno, že tahle akce by se na úřadě neměla konat a že tedy všechny spoluobčany zve. Je to nazvané jako politická swingers party, takže uvidíme, co si pod tím můžeme překvapit, protože on je představit, protože on je tajemný jako hrad v Karpatech. A říká, že to bude pro občany velmi zážitkové a že tam se budou řešit i nějaké věci ohledně rozpočtu a že to přispěje i do společného rozpočtu a nebude se muset řešit nějaké zvyšování daní nebo poplatků. Nejsem si jistá, jestli to bude tím, že na tuhle akci bude vybírat vstupné. Každopádně si myslím, samozřejmě s nadsázkou, jo, ale že kdyby se takové akce na těch úřadech tak nějak konaly častěji, že by to bylo celé takové uvolněnější, no, tak můžeme napsat třeba na ten náš, lokální, jestli něco takového neplánují, přece jenom komunální volby se blíží, tak jako předvolební program si myslím, že by to někde mohlo zabrat. Já teda pro Příbor, kde žiju, hlasuju, že si myslím, že tam by se to hodilo.
1: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
2: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Desátá hodina se blíží a vy jste stále naladěni na tu správnou vlnu rádia Čas. Hrajeme hity, které milujete. A když se tak dívám, co nás čeká v té následující hodince, tak si říkám, že to bude nabité jak dělo. Nejenom, že se podíváme společně s Evičkou Rigler na to, jak jíst zdravě. Navíc ještě nás čekají taky horoskopy s Milanem Gelnarem. A teda doporučila bych si na to počkat, protože dneska je velmi speciální den. Týká se Lví brány a nebudu se pouštět víc do podrobností, protože Milan je na to odborník, takže to všechno nás čeká po 10. hodině. No a samozřejmě podíváme se taky na vaše tipy, kam vyrazit na víkend, na výlet, které mi posíláte na 7766 12800 a já jsem za to moc ráda, za chvilku si je přečteme. Ještě předtím ale pohled na počasí, dneska a zítra opravdu krásné letní, dnes teploty okolo 25 stupňů Celsia, zítra 28 a provázet nás bude jasná obloha.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
0: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

0: Zdravím vás všechny, kdo si užíváte sobotu 8. srpna společně s rádiem Čas, hity, které milujete, ať už se přesouváte kamkoliv nebo jste kdekoliv a užíváte si toho teplého počasí. No a právě přes časradio.cz nás můžete ladit nejenom po celé České republice, ale samozřejmě i v zahraničí. Takže klidně mi napište na 776 12 800, kde nás ladíte a co na tenhle víkend chystáte. A já velmi ráda pošlu dál nějaké tipy na výlety, na to, kam vyrazit nebo na nějakou hezkou akci. Opravdu nenechte se prosit, WhatsApp, rádio, čas je vám k dispozici. Už jsme tady měli krásný tip od Mily na procházku ze Suchdola do Studénky v oblasti chráněné krajinné oblasti. Takže to je moc hezký tip. A napsala ještě Lucka. Zdravím vás, Leni, my jedeme s dětmi do rezortu Hrubá voda. Jsou to Hlubočky, Olomoucký kraj. Je tam spousta vyblbnutí pro děti a mějte všichni hezký den. Tak moc děkujeme za tip. Já musím říct, že když jsme ještě s přítelem bydleli v Olomouci, tak v Hlubočkách a v Hrubé vodě jsme byli a je to tam opravdu krásné. A pokud se nepletu, tak tam mají i takovou... takový sjezd dolů po bobech, já nevím, jak se to jmenuje, taková dráha, ale chápeme se, ne? Já předpokládám, že mluvíte řečí mého kmene, tak to rozhodně stojí taky za vyzkoušení, takže i tam mávám. Jinak Lucka psala, jestli bych jim mohla poslat do auta taky nějakou vypalovačku, ať se jim lépe jede do Olomouce, tak samozřejmě vaše přání tady na rádiu Čas je mi rozkazem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Letní dovolená. Ideální příležitost pro odpočinek, zasloužený oddech od pracovních povinností a těch stresů každodenního života. A rozhodně je skvělé užít si dovolenou naplno, zrelaxovat se a vychutnávat si i ty gurmánské zážitky, které se s létem pojí. Ale utrhnout se ze řetězu a úplně zahodit veškeré zdravé stravovací návyky, tak to už tak moc fajn není. Navíc spousta studií dokládá, že letní období a prázdniny jsou stejně jako vánoční svátky dobou, kdy nejvíc přibíráme. Můžou za to většinou večerní a noční grilovačky, nepravidelný režim, větší množství konzumovaného alkoholu, ale třeba i to horko, ve kterém se nám tak nějak nechce moc hýbat. A do toho samozřejmě také stravování all inclusive, švédské stoly, jídlo a pití, co hrdlo ráčí. Takže jak zvládnout dovolenou bez toho, aniž bychom se vrátili s nežádoucími kily navíc? Výživový a fitness coach Martin Barna doporučuje dodržovat pravidlo prvního talíře.
2: Nejprve si naplníte talíř libovými zdroji bílkovin a vlákniny. Bílkoviny, maso, libové ryby, nějaké nízkotučné sýry a mnoho dalšího. Vláknina, zelenina, ovoce, luštěniny, tedy fazole, čočka, hrách, cizrna. A když to bude pečivo nebo těstoviny, tak celozrné, popřípadě brambory, batáty. Toto vás velmi dobře zasytí a budete se velmi dobře cítit a pravděpodobně sníte méně kalorií, tedy pravděpodobně méně přiberete.
1: A navíc zrovna léto je obdobím, kdy si tu vlákninu v té nejvyšší čerstvosti můžeme dopřávat více než kdy jindy. Takže vsaďme na středomořskou stravu, na spoustu sladkého šťavnatého ovoce, na zeleninu zralou a plnou vitamínu. No a nakonec možná nejenom, že toto léto nepřibereme, ale do nového školního roku půjdeme štíhlejší a vitálnější.
0: Tak teď už to víte.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hit.

0: Sobota... To je tak, když chcete něco říct, připravíte si větu a potom z vás vyjde jenom... Já myslím, že to asi všichni dobře znáte. Počkejte, já to zkusím ještě jednou. 3, 2, 1. Sobota ve znamení hitů, které milujete. Takhle to mělo být. Mimochodem taky ve znamení všech výletů a tipů na výlet, které mi posíláte na 776612800, kam vyrážíte, co budete podnikat tento víkend. No a samozřejmě, abych já nebyla ochuzená, nebo abych vás neochudila taky o nějaké tipy, tak tady jsou ode mě.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A dneska naprosto skvělá akce tady na Skalce v Ostravě mezi 13. a 16. hodinou, tak tam bude den s námi, tedy s rádiem Čas. Těšit se můžete na soutěže, hudbu, náš promotým, no a taky skvělého moderátora Martina Fabíka, mého kolegu, se kterým se taky po 11. hodině spojíme a zjistíme, jak probíhají přípravy a jak to na Skalce vypadá, ale myslím si, že pokud si chcete opravdu užít krásné slunečné odpoledne, tak Skalka Family Park v Ostravě dneska s rádiem Čas, to je to pravé ořechové. Také vás zvu na hudební léto, můžete si přijít užít koncert talentovaného hudebníka Jiřího Erlebacha a to už je zítra, tedy v neděli 9. srpna v parku KD Radost. Víc informací najdete na www.mkshavířov.cz/hudební-léto. No a taky nezapomeňte na to, že nás už v září čeká Svatováclavský hudební festival. Takže pokud máte chvilku, tak doporučuji nastudovat si program na webovkách a tenhle festival proběhne od 2. do 28. září.
2: Čas. Rádio Čas.

Já myslím, že je to bez debat, že Guns N' Roses jsou už legenda. Teď jste tu legendu slyšeli na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. No a tatínkem této mladé zpěvačky byla taky legenda, Karel Gott. A o kom bude teď řeč? O zpěvačce Charlotte Gottové, což je dcerka právě Karla Gotta, a vydává nové album, které se jmenuje EP, a už vydala několik písní z toho alba, krásné umělecké videoklipy, a vypadá to, že to teď seká jako Baťa cvičky, protože vyšla nová píseň Paříž, která právě na tomto albu bude, a natáčel se ten videoklip přímo v Paříži. Tak já vám kousek pustím, ať můžete tak nějak nasát atmosféru.

Diego, to je nová píseň Paris, kterou v Paříži i natáčela. Mimochodem, slyšeli jste na začátku piano, tak na to piano taky ona sama hraje. Klip vypadá velmi pěkně, dokonce je pod ním podepsán režisér, který režíroval i ty předešlé klipy. Takže rozhodně si myslím, že stojí za vidění. A těšíme se na nové album a možná do budoucna i na Rádiu Čas hit, který budete milovat. Mimo jiné, Charlotte říká, že právě Paříž je její největší inspirací a že tam se cítí

0: Moška je z toho klipu krásně cítit, takže doporučuji. No a teď hity, které milujete a které jsou opravdu prověřené na Rádiu Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toší se svět.

0: Krásné dopoledne s rádiem Čas, 11. hodina je tady, s vámi ještě stále Lenka Líšková, už za chvilku se podíváme na spoustu skvělých věcí a hlavně na skvělou akci, na kterou vás chci pozvat a nebudu tady na to sama. Takže na to všechno si po 11. počkejte, ještě předtím ale pohled na počasí. Dneska jasná obloha, 25 stupňů na teploměru, no zítra bude krásně taky jasno a až 28 stupňů Celzia.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kersh,

0: Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Třeba nosa.

Radio Čas. This is a mission impossible.

0: Klasika na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. No a teď vám pustíme takovou připomínku, nebo takovou ukázku a schválně, jestli uhádnete, odkud je.
1: Děkuju ti Bože, děkuju ti tati, děkuju mami, celá moje rodino. Užijte si poslední písničku a prosím, ať nás slyší úplně všude. Tahle je pro vás, máme vás rádi, zase někdy ahoj.
0: Závěrečná píseň na Letenské pláni, Marek Ztracený, přes 70 tisíc lidí a jeden koncert interpreta, který přepisuje dějiny, protože jako jediný český interpret si troufl a vrhl se na Letenskou pláň a celou ji zaplnil. Marek Ztracený.

0: Jeden jediný interpret na Letné.
1: Zatím nic nebolí, přes hory, přes řeky.
0: Na Letné už proběhlo hodně koncertů, ale opravdu jenom pro jednotlivce českého interpreta. Velká premiéra včera.
1: Naše cesty rovný.
0: A vypadalo to opravdu úžasně, lidi se bavili, Marek Ztracený i s Martou Jandovou létali v oblacích, takže velikánský úspěch. No a pokud máte rádi velké akce a rádi se bavíte a třeba jste propásli Marka Ztraceného na Letné, tak ještě chviličku počkejte, protože už za dvě písničky vás pozveme na úžasnou akci, kterou si můžete užít tady u nás v Ostravě ještě dneska a doufám, že tam bude podobná atmosféra jako na Markovi Ztraceném na Letenské pláni v Praze.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když vešel do studia, říkala jsem, co tady děláš, vždyť já ti teďka volám. Na vlnách Rádia Čas ve studiu Martin Fabík. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Ale víš, že to je dobře, že jsi tady. Já jsem se totiž těmi čudlíky nemohla proklikat a vůbec jsem nevěděla,
1: tak být, no.
0: Jak ti zavolám. Každopádně, proč jsme si měli volat, to je důležitá informace, protože Marťa tady není jen tak z plezíru, ale chystá se na skvělou akci. Tak kam vyjíždíte dneska?
1: My se za chvíliku budeme připravovat a míříme do Skalka Family Parku, kde budeme dělat show. Bude tam bublinková show, budeme si hrát, budeme pouštět hudbu hlavně a budeme tam tancovat. Budeme dělat prostě radost a smích, no.
0: Tak krása, krása.
1: Těším se na to.
0: Jaká disciplína je tobě nejbližší?
1: Disciplína tanec, freestyle.
0: Takže kdyby byla soutěž ve freestyle tanci, tak bys vyhrál?
1: Je to možné, já do toho dávám všechno a hlava nepřemýšlí, takže prostě jedu a jedu a tančím, no.
0: Takže předpokládáme, že i vy se přidáte ve Skalka Family Parku. Mimochodem, ty jsi byl velmi nadšený právě z téhle lokality.
1: Ano, ano.
0: Tak tam
1: vlastně,
0: můžou
1: já jsem se díval na internetu, tam vlastně je úplně všechno, tam máte skluzavky, trampolíny, různé dráhy, všechno možné, dinosauři tam budou, takže já se na to taky těším, no.
0: No a taky celý promo tým Rádia Čas.
1: Ano, přesně tak.
0: Mimochodem, bavili jsme se s Martinem taky o tom, že v podstatě to počasí dneska velmi přeje. Jak je venku? Protože já jsem tady v klimatizaci, víš, tak já vůbec nevím.
1: Venku je luxusně, jako opravdu počasí nám přeje. Je to super.
0: Četla jsem dneska, že 25 stupňů, jasno, takže žádné velké teploty, ale vlastně takový ten den, který si opravdu můžete
1: přesně
0: užít.
1: Přesně tak, super to bude.
0: No a úplně nejlepší bude, když se ho budete užívat s Rádiem Čas dneska i naživo ve Skalka Family Parku.
1: Těšíme se.
0: Moc.
1: Moc.
0: Všichni.
1: Moc.
0: Všichni.
1: Ještě všichni, moc.
0: Ještě všichni moc. A ještě víc.
1: A ještě víc.
0: A ještě víc.
1: A ještě víc.
0: Kdo bude mít poslední
1: kdo,
0: slovo?
1: Kdo? Já. Já budu mít poslední slovo. Těšíme se víc.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: předpolední čas, takhle v sobotu 8. srpna se užíváte s rádiem Čas, hity, které milujete. Můžete nás sladit kdykoliv přes časradio.cz. Samozřejmě na našem webu najdete také lístky na megakoncert rádia Čas už v listopadu 21.11. v Ostravar aréně. Toliko k úvodu, teď se podíváme ještě trošku podrobněji na dnešní datum, protože 8.8. je opravdu velmi magické. Milan Gelnar už nám říkal, že tak nějak vrcholí období lví brány, takže dneska by nám mělo jít všechno úplně snadno, krásně, měli bychom to mít jako na zlatém podnose. A navíc dneska slavíme taky Mezinárodní den koček. Takže jestli dneska nějakou kočku potkáte, tak ji popřejte všechno nejlepší k svátku. A já jsem se dívala, jaká je nejstarší kočka na světě. Ona už teda nežije, ale oficiálně je to kočka jménem Fosí, která se dožila 39 let. Její věk byl oficiálně potvrzen v roce 2023 a její majitelka Viktorie Greenová ji převezla do Londýna, kde ona vlastně žila nejdelší část svého života. No a tam taky byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. Takže pokud máte doma kočičku, no, tak možná budete aspirovat taky na nějaký rekord a já bych vám to moc přála, protože ti domácí mazlíčci, to je prostě radost. Takže všechno nejlepší všem kočkám. No a už za chvilku se podíváme na možná skvělé dárky pro všechny kočky, protože už příští týden nás čeká další týden Megaléta, kde rozdáváme ty nejlepší vstupenky na nejlepší nejenom letní akce. Tak na co se můžete těšit, tak to vám tak trošku prozradím už za chvilku.
1: Hity, které milujete.

0: Jako nevím, jestli něco nenapráším, co bych neměla, jo. Ale protože posloucháte o víkendu Rádio Čas, hity, které milujete, tak si myslím, že si zasloužíte být tak nějak napřed a mít výhodu. Mluvím o Megalétě, protože v rámci Megaléta hrajeme vždycky o vstupenky na skvělé letní akce i neletní akce, prostě ty nejlepší, co si jen můžete představit. Vždycky je na vás, abyste poskládali celou tajemnou větu. Od rána až do večera říkáme po jednotlivých slovech. No a odpoledne potom, když se dovoláte Kristýnce nebo Terce, tak můžou být dva lístky na skvělé akce právě vaše. Startujeme zase v pondělí a abyste byli pořádně namotivovaní poslouchat opravdu od rána do večera, tak jsem si říkala, že vám řeknu, o co se bude hrát příští týden. Začneme pěkně z ostra. Dva lístky na kapelu Queenie, která slaví 20 let na scéně v Olomouci. Potom nás čekají taky lístky na Něhy, což je koncert Báry Polákové. Nebudou chybět ani Havířovské slavnosti, které my neustále nechápeme, jak tam ty lidi dostáváte. Prosím vás, kdo jste z Havířova, řekněte nám to, protože právě v Havířově na Havířovských slavnostech 4. a 5. září poprvé v České republice vystoupí Rita Ora. Jo. A my tady pořád s Rádiou tak nějak debatujeme o tom, jak se to stalo, že prostě Rita Ora si tak nějak v Anglii seděla v tom svém domě a říkala si, řekla bych si, že pojedu do České republiky, kam bych se tak mohla podívat, jo, tak bude to Havířov, takže i na to můžete naživo jít právě díky Megalétu, potom samozřejmě výstava Harry Potter pro všechny nadšence a nebo také dva lístky na Vivaldiano, což je naprosto úžasná, skvělá záležitost hudební, rozhodně si je všichni užijí a ta bude probíhat v multifunkční aule v Gongu v Ostravě. Takže to je takové vyčerpávající info o tom, co nás čeká ten příští týden a jediné, co vám stačí k tomu, abyste se na tyhle akce dostali, tak je poslouchat Rádio Čas. Jak snadné, drahý vocne.
1: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: punto.
1: Příjemné sobotní dopoledne vám z vln Rádia Čas ještě stále přeje Lenka Líšková. No a pomalu se překulujeme do té další hodinky s datem 8. srpna, kdy svátek slaví Soběslav. No a to je samozřejmě ten čas, kdy se vždycky díváme na to, jak vypadá počasí na tento víkend. A musím říct, že ty předpovědi jsou velmi, velmi příznivé. Nejenom, že bude krásně jasno svítit sluníčko celý den, dneska i zítra, ale dnes ty teploty opravdu velmi přívětivé. 25 stupňů celo. No a zítra se rtuť teploměru vyšplhá na 28. Co se týká toho následujícího týdne, tak ještě v pondělí by se mělo trošičku oteplit na 33, ale potom už nás čekají takové pohodové teploty okolo 25-26, takže si myslím, že konečně se dostáváme do takového toho českého léta.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
1: my
3: to necháme.
1: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
3: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9. Rádio.

Tak já myslím, že je to velmi jednoduché. Rihanna a její skladba Diamonds, jedna podle mě z nejúspěšnějších jejich věcí. I když možná už slávě této písně trošku doklepává, protože Rihanna je zpátky ve studiu a natáčí nové album. A kdo trošku Rihannu sleduje, tak ví, že je to celkem velká událost, protože je to 10 let od vydání jejího posledního alba. Jo, takže ta pauza byla veliká, ona se věnovala mateřským povinnostem, ovšem teď už by měla být zpátky ve studiu a vytvářet nové a nové písně a skladby. Její poslední album vyšlo v roce 2016 a dodnes patří mezi nejúspěšnější nahrávky její kariéry a teď to vypadá tedy, že bude sama sebe překonávat. Doufejme, protože já mám takový pocit, že Rihanna tak nějak vždycky vypustí takovou informaci, že se tvoří nové album a podobně a pak to tak nějak zapadne. Tak já doufám, že tentokrát už konečně bude něco nového, protože ochudit svoje fanoušky o další hity, jako je Diamonds. Tak to by byla skutečně škoda. Těšíme se na nové album Rihanny.

0: Čas. Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a taky akce, které totálně milujete, protože přece jenom celý týden, vždycky ve všední dny hrajeme o naprosto úžasné, skvělé, superkalifragilisticexpialidozní akce, jo, na které můžete během léta anebo i po létě zažít. No a to samozřejmě se bude týkat i toho příštího týdne a já jsem si říkala, že vás tak trošku navnadím, o co se bude hrát v pondělí, jo. Takže v pondělí můžete získávat dva lístky na Queenie Tour 20 let. K této příležitosti budete v korunní pevnůstce v Olomouci už 26. srpna. A kdo byl loni na našem megakoncertu Rádia Čas a viděl Queenie naživo v tom 20-minutovém bloku, tak jako ten ví, že to je kapela, která to totálně umí rozjet a ta show je prostě neuvěřitelná. Za mě to byl prostě vrchol večera. Takže pokud si Queenie nechcete v Olomouci nechat ujít, tak poslouchejte už v pondělí Rádio Čas. Celý den skládáme dohromady tajemnou větu. Jakmile máte všechna slova dohromady, odpoledne se dovoláte našim kolegyňkám Kristýnce a Terce a řeknete celou větu správně, tak dva lístky právě na tuhle úžasnou show můžou být vaše. A jak říká Freddy, show must go on na Rádio Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

kávička, klídeček, možná někde u vody si užíváte sobotu s rádiem Čas, hity, které milujete a tak nějak jako se nechce nic řešit a já to chápu, ale prosím vás, je potřeba nezapomínat, že nás čeká mega koncert rádia Čas pro všechny bezva lidi, no a že tam zazní třeba píseň It's a final countdown. Já jsem si říkala, že to prostě budu zpívat až do konce svých dní, tedy minimálně do 21. listopadu, kdy právě megakoncert proběhne. Lístky jsou v prodeji na časradio.cz, kde můžete lovit ještě ta nejlepší místa v hale, ale prosím vás, neotálejte, protože takové ty sektory, kde je opravdu nejlépe vidět, tak ty mizí velmi rychle. Jinak kromě Europe kapely, kterou jste rozhodně podle mého zpěvu poznali, že? Doufám, tak tam bude taky kapela Olympic, Lenny a Marpo a nebo David Koller. Mimochodem na Lenny se teda já mimořádně těším, protože ona teď jde do toho rockova mnohem víc a víc. Tak jsem zvědavá, jakou show tam předvede a těším se, že se v tom kotli pod pódiem všichni společně sejdeme. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak dneska to počasí venku opravdu totálně vyzývá na to jít někam na výlet, na skvělou akci, užít si pořádně odpoledne. No a tak pro vás mám tip, kde by to šlo podle mě úplně nejlíp. Skalka Ostrava vás zve na odpoledne plné hudby, zábavy a zážitků s rádiem Čas, tedy s námi, už dneska odpoledne mezi 13. a 16. hodinou odpolední. Můžete se těšit na spoustu úžasných soutěží, hudbu, promo tým rádia Čas, no a skvělého moderátora, mého kolegu Martina Fabíka. Tak si to rozhodně od 13 hodin dneska na Skalce nenechte ujít. No a MKS Havířov je součástí hudebního léta, takže vás zveme taky na koncert talentovaného hudebníka Jiřího Erlebacha a ten proběhne už zítra, tedy v neděli 9. srpna v KD Radost. A pokud máte raději klasiku, tak bych už teď prozkoumala program Svatováclavského hudebního festivalu, který se koná mezi 2. a 28. září.
1: Za námi týden plný výher.
2: Rozdali jsme lístky na Helena Forever, Havířovské slavnosti, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
1: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Hrajeme hity, které milujete i takhle při sobotě 8. srpna. Mává na vás Lenka Líšková. No a vzhledem k tomu, že je tu závěr hodiny a blíží se nám další hodinka, ta po 13., kdy spolu ještě chviličku budeme, tak se podíváme společně taky na počasí, které já si myslím, že by se dneska zasloužilo konfety a třpitky a oslavu, protože konečně se dostáváme do nějakého takového rozumného našeho českého léta, protože dnes teploty 25 stupňů Celsia, jasná obloha. Zítra se budeme pohybovat okolo 28, taky s jasnou oblohou, no a ten příští týden, ten vypadá opravdu krásně, pořád se ty teploty budou držet kolem 25 až 28 stupňů a budeme mít nad hlavou jasnou oblohu. Tak to si myslím, že teda po těch 40 opravdu to je příjemná a dobrá zpráva. Já doufám, že dobrá zpráva je taky to, že vám stále hrajeme hity, které milujete, jste s Rádiem Čas a já vám přeju krásnou sobotu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
0: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Příjemné odpoledne s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete i takhle po 13. hodině. Ještě nás společně čeká hodinka a potom teda hodně doporučuji velmi pozorně poslouchat pořad Energiemi tady na rádiu Čas, protože dneska se bude zabývat tím, jak ze snů vytvořit realitu, jak si správně přát a jestli je manifestace magie plná kouzel a nebo jenom čistá věda. A to si myslím, že do toho praktického života se teda opravdu může hodit, protože přece jenom správně si přát, to nám může přinést opravdu hodně. O těchto všech tématech jsme si povídali s Hanou Wolfovou, mentorkou, která spojuje vědu s intuicí, výkon s laskavostí a ukazuje, jak si přestat jen přát a začít opravdu tvořit. Tak jako, to je dobré téma. Dneska ve 14 hodin repríza na rádiu Čas a jinak samozřejmě pořad Energiemi najdete taky na streamovacích platformách a na webu časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: čas.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Vesnicí roku v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice na Opavsku. Po rotu soutěže zaujaly hlavně tím, jak tam lidé drží spolu a skvěle pracují s dětmi. Uspěly ale i další obce v regionu, kdy stříbrnou příčku vybojovala Dolní Lomná a třetí místo obsadila Chotěbus. Podrobnosti dodává hejtman kraje Josef Bělica.
2: Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 000 a obec na třetím místě 100 000 korun a dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: A na co se poroci zaměřili nebo co v obcích zkoumali, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví, a je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Tak například modrou stuhu za společenský život si odvezli Hodslavice a bílou stuhu za podporu rodin získala Ostravice. Porota také rozdávala stavební ocenění Zlatá cihla, které tentokrát putuje do Ludgeřovic za opravu kapličky a do Otic za kulturní dům. Zajímavostí také je, že speciální cenu za neutuchající životní energii a skvělou náladu si z letošního ročníku odváží místní klub seniorů ze Ženklavy.
0: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
1: A Moravskoslezský kraj pomáhá i sociálním podnikům. Letos mezi 14 firem rozdělí 3 miliony korun. Tyto peníze pomohou firmám, které zaměstnávají lidi s handicapem a nebo jiným znevýhodněním. Krajská dotace nově poslouží k celkovému provozu, nákupu vybavení a nebo podpoře asistentů. Podpora míří například do charitativních dílen, chráněné kavárny a dalších provozoven v kraji. Více podrobností má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Účelem této dotace je podpora nejenom mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
1: Zajímavostí je, že peníze z krajské kasy nepůjdou jen na běžné platy, ale pomohou těmto podnikům nakoupit i moderní počítače nebo novou průmyslovou pračku. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a mně se vždycky vybaví písnička Píše se ve hvězdách, hvězdy jsou jízdní řád. No a v tom jízdním řádu se vyzná nejlépe tady na Rádio Čas Milan Gilnar, tak se pojďme podívat, co se v těch hvězdách píše pro tento víkend.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: V sobotu dle nejrůznějších EZO učení dochází k vyvrcholení tzv. Lví brány, což je čas, kdy dojde k zarovnání planety Země znamení Lva a hvězdy Sirius. Takové postavení nebeských těles údajně napomáhá duchovnímu růstu a snadnějšímu plnění všech našich přání. Velmi napomáhá tomu navíc bude i současné pěkné postavení nebeských těles. Bude tak dobré toho využít, nečekat, že se věci budou dít sami, ale také ze všech sil pro to něco smysluplného udělat. Bohužel většina z nás to má tak, že když nám hvězdy přejí, snažíme se ze všech sil užívat si života, dobrého jídla, pití a sexu, což vše by se mělo snadno dařit. Méně už se nám chce zapracovat na sobě samých, na svém vývoji a všem, co z nás činí být lepším člověkem. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnar.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete.
1: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
5: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
4: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
3: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. A dneska o energii našich přání. Možná to povídání bude tak trošku magické, protože probereme, jak ze snů vytvořit realitu, jak si správně přát a hlavně, co dělat, aby se ta naše manifestace stala skutečností.
3: Hra s Energiemi. S Evou Rigler.
6: Mentorka ženské transformace, která ve své práci citlivě spojuje biohacking, výživu a sebelásku. Její přístup nevychází tak úplně z klasických učebnic, ale formoval ho vlastní a opravdu velmi intenzivní prožitek. Prošla závislostmi, poruchami příjmu potravy i ztrátou kontaktu sama se sebou. No a dneska pomáhá ženám najít svobodu, energii a jemnou disciplínu, což je taková docela unikátní kombinace. Programu Heal and Glow propojuje vědu s intuicí a výkon s laskavostí. Hana Wolfová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Hani, ahoj, moc tě tady vítám.
7: Ahoj a děkuji za pozvání. Úplně jsem nadšená, že tady můžu být dneska s vámi, s posluchačemi, se všemi.
6: Heal and Glow, tvůj projekt, je to nějaká forma mentoringu, psychoterapie, nebo co to vůbec je?
7: Heal and Glow, já bych řekla, že dneska je velice ráda, říkám, že už to je fakt jako životní filozofie. Mm-hmm. Taková ženská filozofie, kdy ono to opravdu tak je, my nejdřív musíme uzdravit to naše nitro, to, co je vevnitř, aby jsme se mohli opravdu v tom životě rozzářit. A to je něco, co já zastávám a na základě

0: čeho jsem vlastně vytvořila program Heal & Glow, celou akademii Heal & Glow, kdy to je kombinace biohackingu, těla, mysli, duše, ty komplexní transformace, protože já dneska zastávám to, že teprve když se spojí tělo a mysl a duše dohromady, tak vzniká ta skutečná transformace. Takže já bych dneska řekla, že Heal & Glow je místo, kde ženy znovu nacházejí svoji sílu, kde znovu nachází sebe a znovu najdou to svoje vnitřní glow, který kolikrát ztratili, ani nevědí kde. Mm-hmm.
1: Hani, s čím nejčastěji za tebou ženy, předpokládám, že primárně jsou to ženy, tak s čím za tebou nejčastěji chodí? Co je to, co u tebe řeší?
0: Já si myslím, že takový ten první bod pro většinu jako nás žen je to tělo. My se snažíme zhubnout, my chceme vypadat jinak, chceme být lepší. Většina z nás vždycky řeší primárně to tělo, ale to tělo není to jako nejdůležitější, jo? Není to jenom o tom těle. Moje klientky, když to vezmu dneska jako opravdu skrz naskrz věkem od 20 do 60 z všech možných oborů, tak jsou to neskutečně silné ženy, které ale přesně někde na té cestě ztratily kus sebe. Nejsou spokojený s tím, jak vypadají, jak žijou, prostě cítí, že tady něco chybí. Vyzkoušeli spoustu diet, vyzkoušeli spoustu cest, ale pořád tady je něco, co postrádají. Že my ženy to tak máme, my velice často dáváme na první místo rodinu a děti a ostatní, a jsme ty perfektní manželky, milenky, maminky, ale na nás už nezbývá ten čas. A to je přesně ten moment, kdy ty holky řeknou, hele, tady musí být jiná cesta, já chci znovu najít sebe, já chci znovu najít to glow. A v tu chvíli se jim nějak náhodou vždycky zjeví Heal & Glow nebo já. A už přesně víme, kudy pokračovat dál.
1: Já teda předpokládám, protože tě delší dobu sleduju a líbí se mi tvoje práce, že i samotné Heal & Glow bude dost postavené na manifestaci, že jo? Co pro tebe osobně vlastně znamená ta manifestace?
0: Manifestace je pro mě v podstatě stav bytí dneska. Je to prostě, já bych řekla, že když to vezmeme vědecky, nebo když to vezmeme, co to fakt jako znamená, tak je to zhmotňování, ta tvorba té reality, to, jak si tvoříme náš život, jak chceme, aby vypadal. A mě manifestace, když jsem opravdu pochopila, jak k ní přistupovat vědomě a správně, tak mi to změnilo život, protože najednou jsem si začala tvořit a přitahovat správní klienty, správní okamžiky, správní příležitosti, všechny tady tyhle ty věci. A pochopila jsem, že naše energie mluví dřív než my a že naše energie je to, co určuje všechno. A když my pochopíme, jak s tou energií pracovat, což já věřím, že dneska je ten úděl tady na té naší zemi, tak to je ten moment, který připisuje pravidla naší hry, protože najednou si opravdu začneme tvořit všechno tak, jak my chceme. A není to jenom pro někoho, je to pro nás všechny, ale musíme vidět tak na to.
1: Hani, jak bys to třeba vysvětlila někomu, kdo na nějaké manifestace, vesmíry, přání a afirmace vůbec nevěří? Tak co to je ta manifestace pro ty, kteří ještě k ní úplně nedošli? Mm-hmm.
0: Já si myslím, že každýho člověka, nebo většiny lidí, nebo říká každý, ale většiny lidí, kdyby se zeptala, jestli si myslí, že to, jak přemýšlíme v našem životě, jestli si myslí, že to má nějakou souvislost s tím, jak náš život vypadá, jak se cítíme. Tak každý ti řekne, no jasně, protože když přemýšlím, že jo, jak je všechno na prd, tak asi se úplně necítím v tom životě jako dobře. A tohle to je, to víme, to jsme si zažili všichni. Ale ono dneska, manifestace není už jako woo-woo nebo něco duchovního, nebo jako Ježíšmarja, věřím, je to kouzlo, jo, věřím, nevěřím, magie a tak dále. To je věda, to je kvantová fyzika. Všechno tady tohleto je měřitelný. To jsou zákony na to v podstatě fyzikální. Jo. A můj velký životní učitel je právě doktor Dispenza, který je velice realisticky zaměřený. A ten dokonce ovlivnil i mýho taťku, který je velký realista jako na tady tohleto. Že opravdu všechno se to dá vysvětlit fyzikálně. To opravdu ty myšlenky, jak to funguje, jak se tak prostě ta tvorba, ty reality, všechno se to dá vysvětlit fyzikálně. Nemusíme být čarodějnice na to. Nemusíme věřit na čarodějnice na to. Prostě víme, že to tak jako je, jo. Už najdeme ty důkazy toho, že to tak prostě je.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Ty nás tří.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou.
2: Jaké jsou ty důkazy, že to tak prostě je? Jak vlastně najít tu cestu, aby se nám to, po čem v životě toužíme, to, co chceme, aby se nám to plnilo, aby se to opravdu manifestovalo v té realitě tady a teď?
3: Můžu to vysvětlit jako vědecky nebo po mém, já to vysvětlím po mém, jenom trošku. Ono totiž, my se velice často to děláme mnohem složitější, než to je. Jo, když to mám opravdu hodně jednoduše a upřímně bych si přála, aby mi tady tohleto někdo řekl, prostě třeba před pár lety, je, že my víme, když se v životě cítíme dobře. Možná si vzpomeneš, že jsme třeba jako byli hodně zamilovaný, jo? Jak se prostě člověk cítí skvěle, máš prostě ty motýlky v tom bříši a teď jsi na tom obláčku a teď jako všechno se tak nějak jako děje. Všechno se najednou jako daří, najednou peníze ti chodí a prostě všechno tak jako a ty vlastně nic neděláš, proto ty se jenom cítíš dobře. A tohle je ten nádherný jako ukazatel toho, jak to ve finále prostě funguje. Že my, když se cítíme dobře, když cítíme tu vděčnost, když se dokážeme radovat z malých věcí, tak to bude gradovat a ty krásné věci budou přibývat víc a víc a víc do toho, že budeme se to přitahovat víc a víc. Ale je to o tom, na co my zaměřujeme opravdu v tom životě tu pozornost.
2: Ona, ta zamilovanost, je opravdu takový hormonální koktejl. My se cítíme téměř světí a ten život je krásný a opravdu všechno se daří, všechno svítí, všechno má svůj smysl. Ten život je najednou takový šťavnatější, vonavější, barevnější. Jak toho ale docílit, i když si chceme třeba nechat partnera, ale zažít tenhle úžasný, svítivý pocit zamilovanosti.
3: Extáze.
2: Ano, přesně, extáze. A díky tomu si potom přitahovat do toho svého života to pozitivní a to krásné.
3: Já si myslím, že ono spoustu z nás, obzvlášť žen, si myslí, že my potřebujeme někoho, my potřebujeme toho partnera, my potřebujeme někoho toho druhého, aby jsme cítili tu lásku, aby jsme se cítili milovaný, aby jsme měli tu pozornost, že nám to musí dát ten druhý, ale ta realita nemůže být dál od pravdy, než právě tady tohleto. My všechny, ono to zní jako kliše, ale je to tak, že ty všechny odpovědi a všechno tady tohleto my máme v sobě. Jako rád, že my v tom životě běžným jsme se strašně oddálili od toho našeho nitra. My nevíme vlastně, my předtím utíkáme možná, i bych řekla. Že těch myšlenek je tolik, že my radši budeme obsesivně pracovat, obsesivně cvičit, mít prostě přesně utíkat na párty, nějakou závislost, někde něco můžu o tom povídat, o tomhle tom zrovna. Ale proč to je? Všechno to je útěk od toho, aby jsme neslyšeli ty naše myšlenky, aby jsme neslyšeli tady tohleto. Ale ono se říká, že duše mluví v tichu. A ono, ta láska a ta, já dneska absolutně věřím tomu, že všichni jsme z lásky. My všichni jsme prostě přišli sem z lásky a máme to v sobě. A já jsem právě v těch hlubokých meditacích zažila tak obrovskou extázi a tak obrovskou jako dávku lásky, že to bylo jak, ono se tomu říká v angličtině love attack. Prostě to bylo úplně, já jsem myslela, že to jako nedokážu, že to nezvládnu jako uníst vlastně, takový množství lásky. Neuvěřitelný pocity a je to přesně o tom tichu, o tom napojení se zpátky na to srdce, potažmo samozřejmě na tu vyšší sílu, vyšší moc, ať to člověk nazve jakkoliv.
2: Předpokládám, že ten stav, který popisuješ, si zažila z plného vědomí, bez nějakých návykových látek, ano. Bez různých opiátů a podobně. Takže jak se potom s tím stavem dá třeba pracovat, nebo respektive možná ještě zpátky, jak se do něj dostat, když vlastně žijeme ten život prostě v tom roce 2025. Mm-hmm. Pracujeme, máme ty své povinnosti, máme své zájmy, koníčky, snad. Zkrátka máme ten svůj život. Tak jak do toho svého života dostat tenhle intenzivní, nádherný stav a požitek?
3: To je hluboká otázka, ale je to pravda, tyhle ty stavy jsou jako úsměvný, protože já vím skrz svou minulost, jaký jsou všechny tyhle ty stavy s návykovými látkama, právě protože to vím. A vím, že tady tohle stoje, to se vůbec nedá s ničím srovnat. To žádná droga se tomu ani z 5% nepřiblíží. Jak obrovsky silný to je, jak obrovsky čistý to je. Je to prostě nepopsatelného něco. A ono to opravdu, tady tohle stojí tím zastavením se. Když člověk je na místě, nebo snaží se najít klid na místě, kde nemá být, nikdy ho nenajde. My většinou umíme hezky lhát v tom životě, jo? Že děláme práci, kterou nechceme dělat, jsme ve vztahu, který víme, že není pro nás, ubližuje nám, ale stejně tam zůstáváme. A snažíme sami sebe přesvědčit, že tohle je to ono. Ale ta duše ví moc dobře, že to není ono. A bude nás tak dlouho tahat z toho pryč, dokud prostě, když to nejde po dobrým, tak to bude po zlým. Že pak prostě přijde jako nějaký ten, něco se stane, aby prostě jsme něco změnili. Protože ta duše nejvíc mluví a nejvíc se může opravdu projevit, když my fakt jako zastavíme, když pustíme tu kontrolu v tom životě. Víš, od těch jako, že furt se snažíme něco kontrolovat, aby se to náhodou nerozpadlo. Jako my zastavíme, prostě pustíme tu kontrolu. A můj obrovský spojenec je práce s dechem. Protože dech, člověk nepotřebuje jako nic extra k tomu, jenom prostě máme to všichni od Pána Boha tady v sobě. A ten dech je obrovský most právě k tím vyšším stavům vědomí, opravdu k tomu, jako ty mozkové vlny prostě se sníží a my, tam už ta logická mysl, analytická mysl už tam prostě nemá vůbec prostor. A najednou se člověk zastaví, rozdýchá se a tím dechem se mu otevře svět, který on nedokáže pochopit logickou hlavou a logickým myšlením. A najednou to jsou věci, které a pocity, kdy my tam vidíme, cítíme a tam je najednou ta láska. A člověk jako, nikdy to není stejný, ta cesta dechová nikdy není stejná. A pokaždý, když prostě si dáme jako nějakých, já nevím, těch 45 minut toho dýchání a teď se to tam otevře, ta dechová cesta. A teď to vidím, cítím a já říkám, ježíš, to je prostě všechno ještě větší, než jsem si myslela, že to je. Vlastně neustále tě to jako překvapuje, neustále můžeš jít hlouběji do, prostě do sebe, do toho napojení. A to je, člověk začne vidět, začne se dívat na svět úplně jinýma očima, protože hojnost není o tom, co ty v životě máš, ale co jsi schopná vidět. A tobě se najednou rozšíří ty obzory a vidíš co, ty věci, který, jako, za kterými můžeme být věčný, co máme, co už ježišmarja, jak krásný život vlastně máme.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou. Co když teda začneme naslouchat té své duši a ta nám řekne, že opravdu nejsme spokojení, ať už ve vztahu, v práci, v místě, kde žijeme, a teď si chceme přeskládat tu realitu. Opravdu přijde ta touha mít to jinak, jinak žít, jinde pracovat, jinak si toho života užívat. Co je ten první krok, aby se nám to splnilo?
1: Když se stane něco takového, že my se opravdu dostaneme na ten most pomyslný, tak přijdou ty dva hlasy. Ta intuice a ta logika. Mm-hmm. Kdy my intuitivně my víme, kam nás to táhne, co máme udělat, proč to máme udělat, prostě cítíš jako to volání, to takový tichoučký volání, ta intuice nikdy moc neřve, že by jako řvala po tobě, jak právě ten vnitřní kritik, jo, ten tě se řve na dvě doby prostě. Ale ta intuice je taková fakt jako jemná a volá tě a ty cítíš, že to je správně, prostě, že to je to ono. Do toho pak máš tu logiku, která ti dá milion logických důvodů, proč bys to neměla jako dělat. Mm-hmm. Teď nevíš, jaký to bude, všude je něco, jako jo, teď prostě přijdeš o všechny peníze, přijdeš prostě o všechno a už to jako jede. A to je ten moment, kdy buď se člověk nechá zastavit tím strachem, anebo ne. A pokud ne, tak ty víš jasně, hele, já se bojím, to je OK, ale feel the fear and do it anyway, prostě procít si ten strach a stejně to udělej. A prostě jdeš tím prvním krokem. Strašně moc lidí si myslí, že musí hnedka vidět celou tu cestu. Nikdy neuvidíš celou tu cestu. Nemusíš vidět celý schodiště, stačí, když vidíš první schod. A ono se ti to seskládá prostě postupem času, protože my můžeme mít krásný super plán, ale prostě ten boží plán je, tomu se směje, jo, to my si tady prostě jako plánujeme, protože my si vždycky myslíme, jak máme prostě perfektní, jo, takhle přesně to bude a to je úplně boží, ale většinou je to mnohem lepší, než my si vůbec dokážeme představit a nemůžeme kontrolovat všechno. Právě tohle je hodně o té důvěře. Věřit v to, že ta intuice mě vede správně, že já jdu správně, že prostě je o mě postaráno, nemusím se ničeho bát. A čím víc, a to vím jako podle sebe, že čím víc začne člověk tu intuici poslouchat, protože ze začátku je to takový, no nevím, jestli mám věřit, nevěřit, jo, přesně ten logik je velice hlasitý. Ale čím delší dobu ty tu intuici vnímáš a posloucháš, tak vlastně potom, co řekne intuice, je svatý. A už víš, že hele, jasně, já to prostě cítím, to tak jako je a já jdu prostě tudy. A nemusí to nikdo jiný chápat, nemusí to nikomu dávat smysl. Prostě ty víš, že vnitřně to tak jako je.
0: Co se týče strachu, já myslím, že to je taková docela přirozená emoce. Že to máme evolučně dáno. Je přirozené mít strach, protože nás chrání před spoustou nepříjemností a možná nám dokáže i zachránit život. Jak teda ale překonat ten strach?
1: Tohle to hodně souvisí s nervovým systémem naším, jo? Protože pokud my jsme celý život, a spousta žen právě to tak má, jo? Že my žijeme, tam začíná to samozřejmě v dětství už, že jsme okoukali něco, žili v nějakých podmínkách a tak dále, to si přenášíme do vztahu, vytváříme nebo zůstáváme v toxických vztazích. Náš nervový systém je vlastně doma v tom, že se cítí v nebezpečí. Jo? A že je to pro nás jako, ježiš, to je normální přece, takhle to má jako, že my chceme ten strach. Ale ono je vždycky strašně důležitý si říct, že fakt jako ten strach je jenom iluze. Jo, čeho se fakt jako bojíme reálně? Jo, co nejhoršího se může stát? Co nejhoršího se může stát? Něco prostě nás napadne a dál a dál. A teďka vlastně člověk se jako ptá a pak už vlastně ti dojdou ty argumenty, jako čeho by se prostě jako měla bát, jo, že vždycky to je, naše mysl dokáže zveličit prostě jakoby všechno, strašně moc věcí, jo, že to vidíme vždycky ty nejhorší scénáře, vidíme vždycky tohle, ale mě i právě třeba, co se tý manifestace týče, tak hrozně pomohlo si vždycky představit, OK, tak takhle jasně, moje mysl říká, tohle to může být to nejhorší a co může být to nejlepší. Jaký může být ten úplně nejlepší scénář, když teďka půjdu do toho all in, ukaž mi ten nejlepší scénář. A samozřejmě mozek neví, jestli si to vymýšlíme, nebo nevymýšlíme, nebo si to představujeme. Takže on ti ukáže ten nejlepší možný scénář, ty začneš cítit ty emoce a tohle je ten moment, který ti žene dál. Tohle to je přesně to ono, protože jako, tak to je. Může to dopadnout mnohem líp, než si vůbec jako dokážem představit.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou. Miluju tu frázi, že strach je jenom iluze a sama za sebe můžu potvrdit, že v době, kdy jsem prožívala velmi náročné životní období, ten život byl plný změn, radikálních, velkých změn, tak když jsem kráčela do nového bydliště, tak na mostě bylo velkým napsáno strach je iluze. Já jsem si to vyfotila a celé to období, kdy jsem dělala ty radikální řezy a obrovské změny, jsem koukala na tu fotku Strach je iluze. A můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že překonání toho strachu byla jedna z nejsilnějších emocí v mém životě a byl to klíč a cesta k absolutní spokojenosti a ke štěstí. Takže potvrzuju. Hani, máš nějakou podobnou zkušenost, ať už z tvého života nebo z života tvých klientek, že ve chvíli, kdy opravdu překonali ten strach, rozhodli se naslouchat té intuici, která do té doby šeptala, ale pak už začala mluvit hlasitěji, tak najednou došlo k tomu boomu, k tomu přelomu?
1: Rozhodně. Já si pamatuju na asi svoje, bych řekla takový jako jedno z nejtemnějších období možná, ono jich bylo víc samozřejmě tady těchto těch fází průběhu života, ale když přišla první temná noc duše. Temná noc duše je taková fáze duchovního probuzení, kdy vlastně to starý nepravdivý se rozpadne. A pro naši mysl, když vlastně vidí asi velice podobný období, kterým si procházela ty, že prostě najednou vidíš, všechno se rozpadá. Jo, já jsem se v tu dobu tenkrát rozešla, přestěhovala, finančně se mi přestalo dařit. Prostě úplně všechny jistoty, které já jsem jako měla, tak najednou byly pryč. Jo, najednou byly pryč. A teď ten obrovský strach až jako o přežití vlastně, jo, že ježíš, co já budu dělat, jak já prostě jako přežít, to se prostě, no panika, panický a taky hrozný. Ale já jsem strašně vděčná dneska za tady tohleto období. Nejlepší škola vůbec, co jsem kdy měla, protože to, co mě to naučilo, bylo, že ty vlastně se dostaneš do bodu, kdy ty konečně pustíš tu kontrolu. Já už prostě, víš co, já už to nekontroluju, já už se nebojím, prostě nějak to dopadne. Ty to pustíš a v tu chvíli se to začne dít. A najednou ty vůbec nevíš, jako odkud přicházejí najednou ty lidi, kde se jako ti vzali, jak ty náhody, které prostě nevysvětlíš, ty konečně prostě řekne, hele, ať se stane prostě, co, já už se prostě nebojím, já už to nemůžu kontrolovat, já už to nemůžu prostě jít na tu sílu. Jo, takže tady tohle bylo opravdu, kdy konečně jsem viděla tu jako druhou stranu toho strachu, že vlastně tam je svoboda, jako čeho já se furt bojím, když se vlastně nemůže nic jako stát, jo. Protože ten nervový systém se bojí, že tady je jako Tyrannosaurus Rex za dveřma a sežere tě prostě na to, jo. Takže, jo, a to je jedna věc, ale pak i třeba ono většinou ta intuice, ona nás většinou vede právě z té komfortní zóny. Ona ti ukáže věci, které nemusí dávat smysl. Oni teda jako nikdy nedávají smysl, jo. Vidíš prostě věci a je to třeba strašně jako obrovský a ukazují ti tu tvoji další cestu, tu tvoji další jako metu. A teďka ty to vidíš, no tak jako to ne, to nemůžu dělat, to jako třeba ti ukážou tu novou práci, jo, nebo něco. A teď ty o tom začneš přemýšlet a řekneš, takže to já musím odsaď odejít, já musím udělat to, no to neudělám, to se jako bojím prostě tohle. Ale když ty to poslechneš a zavřeš prostě ty oči a říkáš, ok, já se bojím, ale já to stejně udělám, tak prostě najednou, když pustíš tu kontrolu a uvěříš tomu, zase prostě ta důvěra v to, že se ti to neukazuje náhodou, že ty touhy, které máš, nebyly do tvýho srdce vložený náhodou, prostě tam jsou z nějakého důvodu. Je tady tvoje budoucí verze, která žije to všechno, po čem ty teď toužíš.
0: Pojďme žít to, po čem toužíme. Co teda udělat ve chvíli, kdy toužíme po jiné práci, jiném partnerovi, jiném životě, možná jiné zemi? Co udělat pro to, abychom to opravdu ve skutečnosti žili?
1: Ono s tou manifestací, protože my to chceme vymanifestovat, jo. Ono to nejdůležitější, co je, my začít žít to, jako vyloženě energeticky žít to, jakou verzí my se chceme stát. A začít se rozhodovat z toho, jak by se rozhodla ona. Když jdám třeba na to cestování nebo od cestování do jiné země. My tady žijeme v nějaký práci něco tohle a teďka máme ty touhy a cítíme to. Já prostě chci tady tohleto. Jak by se rozhodla ta moje verze, která tady má ten milionový biznis, která má tady tohleto zahraničí? Jak by se rozhodla v téhle situaci? No dala by výpověď, už tady nemá co dělat. Jo, a to jsou vlastně přesně takový ty jako hry, ale ono to tak jako reálně prostě funguje. Tady tohle to ti i hrozně pomůže v tom, a vidím to i na svých holkách, kdy my si myslíme, že ta manifestace primárně je v těch meditacích a ve všem. Meditace ti pomůžou, oni otevřou tvoje vědomí, oni tě naladí energeticky, ale ty pak musíš udělat ten krok v tom životě, tu akci, stělesnit to nějak. A to je přesně to, že ty se, když dám třeba příklad, když chceš být sebevědomější, sebejistější, chceš se prostě, chceš mít třeba opravdu jako toho partnera vysvělýho a tak dále, ale v tuhle tu chvíli třeba žiješ život, kdy se bojíš říkat ne, bojíš se trošku prosadit svůj názor, bojíš se prostě tohle a začneš se ladit na tu verzi, která už tady je. A dostaneš se příště do situace, třeba v práci, ve který by si normálně byla sticha a nechala se zahnat do kouta, ale najednou ty už seš tady prostě někdo jiný a řekneš ne, tak to jsou přesně ty, kdy ty reálně děláš tu změnu. Samozřejmě ty lidi jako říkají, co se děje s tebou, co ti je, co děláš. Ale o tom to přesně je, že ty začneš opravdu měnit ty kroky v průběhu toho života. Nejenom, že o tom přemýšlíš, že se to přeješ, ale začneš to žít. My to musíme začít žít dřív, než se to stane.
0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Hanou Wolfovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s Hanou Wolfovou.
1: Jak moc je důležité takové to třeba sepsání toho přání, zapalování svíček a tady tyhle rituály, které až zavání tou magií a kouzly. Je to opravdu zapotřebí v rámci té úspěšné manifestace a afirmace?
2: Není, ale někdo to má rád, jako dělá si prostě, mě to taky občas jako chytne, že si prostě jako chci takový to kouzlení, jo.
1: Úplňkový rituál.
2: Úplňkový rituál, jako takový. Je to spíš takový jako hezký věci, že zase záleží na tom, jako jak kdo to vidí, jo. Asi úplně vědec, který přesně jede ty fakta, tak ti asi nebude dělat tady úplňkový rituál, jo, ale
1: zelené, bílé svíčky a kameny.
2: ano, přesně tak. Ale občas mě to jako baví, občas to taky jako dělám, ale ano, ve finále, ono je to opravdu jako jednodušší, mnohem jednodušší, než si myslíme, že to není o tom, že musíme prostě tady omývat křišťály a prostě nosit tady turmalíny a nevím, co všechno vlastně na sobě. Je to fakt jako o tom, kdy já mám třeba ráda si sepsat ty věci, protože už tím, že ty to sepisuješ, tak ty to jako tvoříš. Ty to dáváš na ten papír skrz tu, v mý hlavě to tak prostě funguje, jo, skrz tu tušku, ty to prostě už vlastně dáváš ven a už se ti to tvoří, už se ti to jako zmotňuje.
1: Takže to má své opodstatnění.
2: Určitě záleží na tom, jak kdo to jakoby vidí. A celkově jako journaling vůbec nejenom na tu manifestaci, ale jako práci s těma myšlenkama, je to jako když si vyneseš odpadky z té hlavy. Jo, protože ty si vynášíš odpadky doma, že jo, každý si vynáší odpadky doma, ale v té hlavě ono to vypadá mnohem hůř kolikrát než jako na tom papíře, když prostě přemýšlíme. Takže já si ráda píšu, když prostě potřebuju si fakt jako srovnat ty věci. A co se třeba týče té manifestace někdy, jo, že si napíšu, hele, chci to tak a tak a tak, ale vždycky dodám a nebo líp. Jo, protože to je přesně to, že my si myslíme, máme ten perfektní jako plán a perfektní tohleto a přesně takovýhle to bude, ale co když jako to může být ještě milionásobně větší? Ty největší zázraky přicházejí z toho unknown, z toho, kde my to neznáme. Kdyby jsme to znali, tak je to prostě známý a tam už nemůže jako na nic jako přijít, jo. Ale vždycky prostě dodávám to, hele, a nebo líp. Jo, tohle to je tak, to je minimum, a nebo líp.
1: A jaké jsou potom třeba nejčastější chyby, které děláme ve chvíli, kdy se rozhodneme, že si chceme jít za tím svým přáním, uděláme si nějakou afirmaci, snažíme se to žít. Jaké jsou nejčastější chyby, kdy se to potom tak nějak jako pokazí a nevyjde to?
2: Já si myslím, že úplně ta nejčastější chyba u té manifestace je to, že on je obrovský rozdíl mezi chci a mám. A ve chvíli, kdy my si furt říkáme, já chci tohleto, tak ty vysíláš nahoru, já to nemám, proto to chci. A my si nikdy nemůžeme do toho života přitáhnout něco, od čeho se cítíme oddělený. Proto, jak jsme se bavili i na začátku, proto to, že ty žiješ už vlastně jako ta tvoje šťastná verze, ta tvoje happy verze, co budeš dělat, až budeš mít toho partnera, jak se budeš cítit, až budeš mít to, jak se budeš cítit, že tady bude, prostě budeš šťastná, budeš zamilovaná a vyvoláš si vlastně ty pocity, prostě na co nebudeme čekat na nic, prostě máme radost toho života už teď. To je vlastně to klíčový, což třeba mě hrozně dlouho trvalo vůbec tohleto, než mi to jako kliklo, prostě, že to takhle musí být. Ale myslím, že v tom spousta lidí právě dělá, než si říká tu chybu, ale to, že se cítí od toho prostě pořád oddělený hrozně, jo? Že ten pocit toho, že já už všechno mám, já už jsem kompletní a už všechno mám a z téhletý energie já prostě tvořím svůj život.
1: Jaký je tím pádem ten klíč, kterým otevřeš ty dveře z toho chci do mám? Co nám třeba poradíš, když si to už chceme žít, ne jenom, že to chceme, ale už chceme být v té realitě, tak jak se dostat za ty dveře?
2: Já dneska vidím to, že ten klíč je prostě v té jako identitě a v tom rozhodnutí, jo, protože ta naše identita, to je to, co my si myslíme, že jsme. To naše přesvědčení o nás, jak my prostě přemýšlíme o nás, co si o nás myslíme, to je to, co nám se zhmotňuje, to je to, co nám se odráží. My nikdy nedostaneme to, co chceme, my dostaneme víc toho, kdo jsme. A tohle je jako strašně důležité se nad tím pozastavit a říct si jako OK, tak jaká je teda ta žena, co má tady tenhle ten vztah? Jaká je ta žena, co má tady prostě takovýhle biznis a takhle se jí daří? Jak žije? A klidně tady bych si vzala opravdu tu tušku a napsala si to všechno. Prostě ty body, hele, takováhle je. OK, kde jsem teďko já? Žiju takhle, mám tohleto, cítím se takhle, rozhoduju se takhle v určitých situacích? Jo, jsem organizovaná, starám se o sebe, jo, nebo prostě jako ne. A teď prostě vidím ten kontrast většinou, jako. A říci, OK, takže ta cesta je tady. Já nemůžu žít takhle, já nemůžu prostě dávat sebe na druhý místo, já nemůžu prostě, já nevím, tady jíst hranolky, ne, že by bylo něco špatného na hranolkách, ale jako, jo, prostě starat se o sebe, potřebuji se začít starat víc o sebe, s tou láskou si všim, protože já si stoupám do téhletý energie. To je to nejdůležitější, co prostě, protože to ostatní přijde samo.
1: Jsou nějaké techniky, kterými ještě více umocníme ten pocit, že už to žijeme, tu realitu, která je v současné chvíli naším přáním, ale my ji chceme dostat do toho tady a teď. Máš nějaké příklady, co můžeme dělat, třeba chození po bytě a vyprávění to imaginárním kamarádům nebo něco takového?
2: Ano. Já strašně ráda krokuju, já hrozně ráda chodím na procházky, pro mě to je terapie, vždycky člověk se dostane, že jo, do toho přemýšlí si, brainstormuje se tak dále. A pro mě jsou ty procházky nejlepší manifestační nástroj, protože já se vždycky pustím nějakou epickou cinematic hudbu, jo, motivační hudbu, fakt jako na té vysoké frekvenci. A jdu jako ta moje verze, představuju si, jak by ta moje verze prostě šla, jak jde, jak prostě je narovnaná, jak prostě jde ty kroky jasný, pevný a jde vstříc svým sílům. Jako mě je nikdo vidět na těch procházkách, tak prostě si říká jako tak, odkud ty si holka utekla. Ale je to hrozně baví, protože tam je to vlastně všechno. Ty to cítíš, tu energii, ty cítíš ty emoce a zároveň to hnedka stělesníš. Takže to by se to jsou přesně takový ty malinký jako věci, kdy jako člověk si řekne, jako ježiš, teď je to jenom procházka, ale ty během těch pár minut, ty si stoupáš do toho, kým chceš být. Jo, a stejně jako chodíš do fitka, nejdeš do fitka dvakrát a jako divíš se, proč teda ještě furt ten sixpack jako nemáš, jo, to nefunguje, tak to nebudu chodit. Prostě víš, že to ty kroky, správný jídelníček, prostě to cvičení, víš, že tě to dovede k tomu, kde ty chceš být. Pak se na sebe podíváš do zrcadla a řekneš si to, já ani nevím, kdy se to stalo, ale já už jsem najednou v té formě. A s těma manifestacema to funguje úplně stejně. Ty se přepínáš do nový verze. Ty se dostáváš do formy v podstatě energetický. Proto tady tyhle ty kroky, ty malý věci, fakt jako jít si na procházku, ladit se na to, dopřát si něco prostě pro sebe, vzít sama sebe na rande. Jo, fakt tu prostě cítit se milovaná, ale sama sebou. To jsou prostě ty věci, kdy najednou ty se po nějaký době podíváš jako kolem sebe a my to vlastně ani jako neuvědomujeme, že podíváš se kolem sebe a řekneš, ježišmarja, já už jako žiju ten život, co jsem si tady ještě před rokem přála.
1: Hana Wolfová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Hani, já moc děkuju za nádherně energizující povídání.
2: Já děkuju za pozvání.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
2: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
3: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
4: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing ty, vlastně...
5: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
4: Já mám na to takové speciální kleště.
5: Jo.
4: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
5: připaš. Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rýpal v nose.
4: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
3: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Tejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
3: Hity, které milujete.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
6: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
5: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Radio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
2: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Radio Čas.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu.

pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanent sí tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
2: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
2: Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
5: my
4: to necháme.
5: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
4: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se, 6 až 9.
3: Rá.

0: Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek nás navštívil primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tady byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme být příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekneš, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.

0: Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
3: my
2: to necháme.
3: My chceme být příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
2: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9. Rádio.

0: Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z dříny se stávají zatáčky, točí se svět sem na zračky.
0: Které milujete. Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět se

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak já jsem tehdy byl taky dospělý, ale ještě oficiálně nezralý a už
2: my
1: to necháme.
2: My chceme příběh s papouškem. Ty to vždycky otevřeš, nakousneš a pak nám řekli, že máme ještě 3 měsíce počkat. No co to je?
1: No tak možná v říjnu během moderátorského maratonu na sebe prásknu, jaký jsem chovatel, ale po víkendu ještě ne. Těšíme se 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Siva! No.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose, nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které miluji.